rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Vítejte u další epizody seriálu, který se odehrává zde v Rebelském baru.
1: Také dnes budeme v hlavních rolích barmanů vystupovat my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík, ale spolu s námi tady budou mnohem větší hvězdy.
0: Hned tou první partičkou budou pánové pocházející z Los Angeles, kteří si říkají Trapped. Tahle ta parta se řadí do kategorie skupin, které proslavil de facto jeden jediný hit.
1: Přesně tak a byla tím skladba Headstrong, která byla v roce 2003 vyhlášena časopisem Billboard jako nejlepší rocková skladba roku.
0: Je to jeden z těch vzácných případů, kdy debutový single kapelu vystřelil až tak moc vysoko, že už se jim tento komerční úspěch nikdy v budoucnu nepodařilo zopakovat.
1: Písnička získala velkou popularitu i díky tomu, že se objevila v soundtracku k tehdy velmi populární hře NHL 2003.
0: Přesně tak. Pro celou generaci hráčů se tento song stal neoficiální hymnou hokeje na herních konzolích.

0: Na čas roku a na TV Rebel pokračuje rebelský bar a my pro vás i dnes mícháme velmi zajímavý koktejl obsahující různorodé muziky.
1: Pokud máte chuť třeba na melodičtější rock a metal, Nordic Union je projekt, který byste rozhodně neměli minout.
0: Opravdu ne. Jedná se o superskupinu, která vznikla spojením dvou ikon skandinávské scény. Jednak Ronnieho Atkinse, dánského hudebníka, nejvíce ho známého jakožto hlas z Pretty Maids.
1: No a tím druhým členem je mozek moderních melodiků Eclipse, Švéd Henrik Mattersson.
0: Tohle spojení se opravdu povedlo.
1: Přitom v době, kdy vznikalo jejich první album, se tihle dva pořádně ani neznali. Erik poslal Ronniemu demáče, které pro něj připravil, a Ronnie byl z jejich kvality tak nadšený, že okamžitě se spoluprácí souhlasil.
0: No a jejich kooperace trvá i nadále a díky tomu si můžeme poslechnout od tohoto severského spojení, Nordic Union, skladbu In Every Waking Hour.

0: V rebelském baru nyní přivítáme také jednu rebelku, za kterou lze určitě považovat zpěvačku Taylor Momsen.
1: Ta má v poslední době neuvěřitelnou smůlu na zvířecí útoky. V dubnu Taylor na sociálních sítích zveřejnila příspěvek o tom, že jí během turné z AC/DC v Mexiku pokousal jedovatý pavouk.
0: No, Taylor je naštěstí v pořádku a tuhle příhodu bere s humorem sobě vlastním. A mě by ale zajímalo, kdy se konečně dostaví třeba její superschopnosti a stane se s ní třeba Spider-Woman nebo Batwoman nebo nějaká kombinace těch dvou.
1: Dávalo by to smysl, protože to není poprvé, co se do ní něco z chutí zakouslo. Před pár lety během vystoupení ve španělském Seville jí přímo během vystoupení na noze pro změnu přistál netopír. No a taky kousnul.
0: Tehdy musela Taylor podstoupit sérii bolestivých injekcí proti vzteklině, které trvaly několik týdnů.
1: No ale to video, kde na pódiu klidně říká, na noze mi visí zatracený netopír, no tak to se stalo doslova virálním hitem.
0: Tak si ho pojďme nyní pustit.

0: ti tedy, Tomášu, musím říct, že kdyby mě na noze přistál takovýto netopír, tak bych se rozhodně nechoval tak klidně jako Taylor Momsen. Úplně si dokážu představit, jak v panice běhám po pódiu a řvu, ať tu potvoru ze mě okamžitě sundají.
1: Tak třeba byste se nějak domluvili. Hele, mě to taky překvapilo, jak to vzala s takovým klidem. Každopádně, my pokračujeme dále a dáme si muziku od formace Dogstar.
0: Tak tenhle pes snad kousat nebude. Pro ty z vás, kteří nevíte, jedná se o kapelu, ve které hraje na bas kytaru hollywoodský herec Keanu Reeves.
1: Společně s ním chystají Dogstar vydat své v pořadí čtvrté studiové album.
0: No a to poznáte podle toho, že bude mít na obale název All In Now a vyjde 29. května.
1: A jen co si tuhle čerstvost naposloucháte, můžete vyrazit na jejich koncert. Přesně měsíc po vydání, 29. června, vystoupí tahle kapela v pražském klubu Sasazu.
0: Už teď si ale dáme ochutnávku v podobě singlu Joy.

0: Na televizi Rebel, případně na frekvencích Rádia Čas roku, pokračuje Rebelský bar, ve kterém se o vaši pohodu staráme my dva, Tomáš a Ivo.
1: Já teda nechci být nedutklivý, ale víš, že už se blíží zavíračka.
0: Jo, už?
1: Už.
0: Není to brzy?
1: Už. Nedá se nic dělat. Zbytek hudebních perliček, zajímavostí anebo zákulisních informací si necháme na příští týden.
0: No dobře. Než ale zavřeme, tak vám stihneme pustit ještě jednu parádní věc, která vznikla díky hvězdné spolupráci Duffa McKagana a Jerryho Cantrella.
1: Dáme si song I Just Don't Know, na kterém se podělili právě tito pánové. Tedy baskytarista, který se proslavil svým působením v Guns N' Roses, a kytarista a hlavní muzik legendárních Alice in Chains.
0: Tahle legendární dvojice před kamerou, Ivo s Tomášem, se s vámi ale loučí a těší se zase příště na viděnou a naslyšenou.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovat.

0: Tak pokud v tuto chvíli po ránu nasáváte informace, což doufám, že to jsou jenom informace,
1: dobře,
0: nějaké necelé 3 minutky před 6. hodinou, tak vězte, že společně můžeme nasávat pondělí 11. května roku 2026 a venku aktuálně jsem chtěl říct, kolik je stupňů, ale já jsem se nepodíval.
1: Já myslím,
0: nevím.
1: 10 ukazoval teploměr v autě,
0: jo, a je tam celkem,
1: dá se aj, na kraťásky pomalinku.
0: No a co dodám takový ještě jeden údaj, tak to samozřejmě ten, co možná víte a tušíte správně, ladíte Rádio Čas Rok.
1: 10 stupňů je docela dost, ale pokud byste se chtěli ještě více zahřát, můžete využít muziku třeba v podání Portless.
0: Víš o tom, že Američani teď během víkendu zveřejnili nějaké tajné záběry UFO?
1: Ne.
0: No, prý teda. Nevím, co tím chcel dokázat, ale... No, já jenom tak, že si dáme taky když takové jedno UFO po 6.
1: Oni už jsou dávno mezi námi, to já vím přece.
0: Jeden určitě teda, co zazní.
1: Jo, takový. A možná ho znáte pod pseudonymem Marilyn Manson.
0: Naší redakci naštěstí nenavštívili návštěvníci z vesmíru, ale pouze Kristýnka Kubánková za jediným to účelem, a sice připravit první ranní zprávy, takže předáváme slovo.
2: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank,

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Janovská, kde se stala dopravní nehoda a v tuto chvíli se projíždí ke Vadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Češi mění nákupní chování. Do obchodu chodíme méně často, zhruba jen dvakrát týdně. Zmínil se i sortiment, který kupujeme. Častěji přísaháme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás ale také stále slevy. Lidé dál podle letáku hledají, do jakého obchodu půjdou. Akce nás navíc přimíjí koupit i to, co jsme původně neplánovali.
4: Morava aktuálně.
2: Města se už připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích 2 let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
5: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družiny, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů až do oficiálního konce školního roku.
2: Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S. V tom se nachází dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení. Po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů. V posledním vystoupení na švédských hrách prohráli čeští hokejisté ze Švýcary 1-6. Na závěrečném turnaji Eurohockey Tour před startem mistrovství světa tak obsadili předposlední místo. Šampionát začíná už tento pátek 15. května. Tolik aktuální zpráv.

0: 6 hodin 9 minut a ostrý budíček stále na svém startu a vlastně i my dva, tak upřímně se trošičku pořád rozkoukáváme po tom prodlouženém víkendu a přemýšlíme vlastně, co všechno nás čeká v tomhle týdnu, co všechno máme udělat. Mm. Co všechno dopsat, připravit.
1: A nebo naopak, co už jsme udělali, spískali, nebo naopak, co se nám povedlo.
0: Asi tak jak, jsme si vůbec odpočali? Odpočali jsme si?
1: Tak začněte, jaký jsi měl víkend?
0: Částečně pracovní, v sobotu nějaké fotbalové povinnosti v Třinci. Potom nepracovní povinnosti v Třinci z důvodu nějakého pivního sezení třeba. No ale včera jsme si zase třeba dali 8 km pochod, že jo, takže...
1: Takže jako, jo, takže vlastně máš to na střídačku.
0: Já mám za sebe vlastně úplně krásný pocit.
1: To je dobře.
0: V pátek jsem se prošel s pejskem taky trošičku delší trasu, takže...
1: Najednou mám z tebe dobrý pocit, já, jsem... já vůbec nevím proč.
0: Je vlastně jiný člověk. Hmm.
1: Nebyl jste spackané soboty, co?
0: Nebyla spackaná, ne, dobrá byla. Nakonec ještě po příjezdu domů pokračovala trošku tam.
1: Tak, to je pěkný, to je pěkný. Jako,
0: super to bylo, co ty?
1: Jo, já bych se k tomu nevracel. Bylo super.
0: Dobře, jo, dobře.
1: Takový, no, tak. Řekněme, sportovně relaxační víkend na chatě s partou úžasných lidí a taky to bylo trochu náročné.
0: Jo? Jako
1: ze všech stran.
0: Turista. Dobře, tak. Dobře, to je každopádně za náma.
1: Ano, a před námi je z brusu nový týden a nahlédnout právě pod pokličku toho, co se během něj upeče, nás nechá nakouknout Milan Gelnar. Je tady docela obsáhlý horoskop na následujících 7 dní.
2: Počátek týdne bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Střed týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že lze předpokládat náhlé pozitivní změny v uplatňování záměru mocných a moci obecně. Nadít se tak můžeme zásadních změn. Konec týdne bude poněkud klidnější, emoce prožívány méně extrémně, i když sklony k milostným úletům budou docela časté a intenzivní. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

Čas rok. Dobrý den, no nebo večer. Vítám vás u sledování nového rok speciálu. První z dílu každého měsíce bývají věnovány těm, co slaví narozeniny. Takže dnešní téma je jasné, květnoví oslavenci. Od 19 hodin na rádiu Čas rok, o hodinku později na TV Rebel.

0: Kromě toho, že uplynulý víkend byl jednak teda prodloužený, tak fotbaloví fanoušci očekávali také velká derby. Ve Španělsku to bylo včera večer El Clásico, nádherná záležitost, i když musím přiznat, že jsem u sledování vytuhl už někdy kolem poločasu a nebylo to rozhodně tím, že by fotbal nudil, to ne, ale holce se na mé humanoidní schránce podepsal náročný víkend. Nicméně, jak jsem se dozvěděl po ránu, všechno podstatné jsem asi viděl, protože oba góly padly už v první části hry. Barcelona porazila Real Madrid 2-0 a díky tomu mohla oslavit už 29. titul v domácí lize.
1: No jo, jak říkáš, ono rozhodlo se v prvním poločase, v 9. minutě se jako fakt parádně trefil Marcus Rashford. No a za 9 minut navázal Torres, což já jsem osobně čekal, že potom nastane větší kolaps teda Realu Madrid, ale nakonec to vlastně byly jediné branky. Mm-hmm. No a tak se po závěrečném vjezdu mohlo v ulicích Barcelony slavit až do rána, možná se tam slaví ještě teď, řekl bych, že jo. No, každopádně, slavit se mohlo taky v Praze o víkendu.
0: Fakt to chceš vytahovat?
1: No, tak pojďme se o tom pobavit.
0: Tak no. Dobře, no.
1: Protože v Praze proběhlo derby mezi Slaví a Spartou, přičemž karty byly jasně rozdané. Pokud Slavia vyhraje, tak může rovnou taky oslavit titul. A když jsem zmínil, že jsme byli v Třinci sednout právě, tak na velké televizi tam ten fotbal byl, tak jsme po očku sledovali. Mm-hmm. Teď se koukáme konec zápasu, jo, tam plno lidí na hřišti, říkám,
0: už se slaví.
1: Tak se slaví. A se tak dívám, kam tam je nějak moc sekuriťák. Co to je?
0: Jo.
1: No ono se neslavilo, naopak, no, ono se tam trošičku blblo a nezbývá vlastně jako, nezbývá než jako opět citovat asi klasický okresní přebor, no.
2: Jo. Jsou to hovada.
3: To jste řekla moc hezky, Antony.
0: Ano, ty taky. No závěr utkání mezi Slaví a Spartou poznamenala, jak asi víte, velmi černá kaňka, nebo spíš rovnou rozlitý celý kalamář pro český fotbal. Tohle už bylo asi, nebo ne asi, ale fakt hrubě za hranou a záležitost, která se ještě bude dlouho řešit. Bohužel podobné případy tady už v minulosti byly. Třeba v sezóně 93-94 nebyl dohrán zápas mezi Bohemkou a Sigmou, když byl po vniknutí fanoušků napaden pomezní rozhodčí.
1: Tenkrát z toho byla kontumace, která se dá asi čekat i ten v tomto případě. Akorát se ještě nerozhodlo, no. Disciplinárka zasedla včera, zatím nevíme verdikt, takže trestala v úvozovkách jen Slavia, která zavřela tribunu Sever, dokud se neurčí a nepotrestají viníci. No ale zároveň taky, pokud vy máte nějaký svůj oblíbený klub, třeba někde na vesnici a chtěli byste ho posílit, tak vězte, že jsou k mání David Douděra a Tomáš Chorý, kteří jsou vyřazeni z týmu Slavie.
0: Já bych je nechtěl.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Metal Fest Open Air.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 6 minut po půl sedmé dozněli na čas roku hymn. Máme 11. května a vzhledem k tomu, co nás čeká jako další muzika v našem playlistu, tak si můžeme i připomenout jedno, bohužel smutné výročí úmrtí a tím bude jméno Edward John Gagliardiho.
1: A ono už je to 12 let, co jsme se museli rozloučit s tímhle americkým basákem, který byl teda v 70. letech nejvíce spjat s kapelou Foreigner.
0: Ano, právě ti budou hrát za malou chvíli. Hele, takovou zvláštností bylo, že ačkoliv byl přirozeně pravák, tak na kejtru hrál jakožto levák. Nebylo to ovšem jen tak pro nic za nic. Tvrdí se, že se takhle přeškolil z obdivu k Paulu McCartneymu.
1: No i tak se dá následovat, samozřejmě tvůj je veliký vzor.
0: On prý i na jevišky se snažil vypadat jak Paul McCartney.
1: To je takové to, hraje jako Paul, vypadá jako Paul, ale není to Paul.
0: Hraje jako John.
1: Nicméně s Foreigner nahrál jenom dvě desky. V roce 1979 byl nakonec kapely vyhoštěn. Ale nelenil, následně založil novou kapelu Spice, se kterou získal mezi muzikanty v hudební komunitě velice zvučné jméno.
0: Bohužel, tedy jak už jsme zmiňovali, Gagliardi zemřel v roce 2014 po dlouholetém a neúspěšném boji s rakovinou. My si ho v tuhletu chvíli můžeme na čas roku alespoň připomenout. Tady jsou Foreigner a skladba Double Vision, na které se také podílel.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Tak tohle byla partička tří sester, ne ale těch našich, ale tohle to je partička tří sester z Mexika, která si říká The Warning. Před pár týdny vydali tuhletu pecku nazvanou Kerosene, kterou jsme si mohli poslechnout i na frekvencích Rádia Čas roku.
1: Takže to jsou vlastně pravé tří sestry tohle, kdybych chtěl jako zacházet do detailů, že jo?
0: No jo.
1: A koukatelnější tří sestry to asi už je blbost, když budu říkat, co?
0: Jo, dobře se na ně kouká.
1: Jo, dobře, tak jo. Každopádně nám to i společně s touto kapelou uteklo velice svižně a my můžeme za necelé dvě minutky odbít 7:00. Zpoza mikrofonu vás zdraví a vysíláním nadále budou provázet Ivoraška, Tomáš Michalík. No a my věříme, že si užíváte pohodové pondělí, které se vám pokusíme zpříjemnit i díky kapele Masterplan.
0: V playlistu jsou nachystáni také Traktoři.
1: Ale měli bychom tady i kapelu Dog Eat Dog.
0: Přichystána je také Kristýnka, která pro vás načehrala čerstvou sadu aktualit a taky přiloží info pro všechny, kteří v tuto chvíli točí volantem.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Janovská, kde se stala dopravní nehoda a v tuto chvíli se projíždí ke Vadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas rok. Zprávy.
7: Krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na Radio Čas rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá úrazů dětí na silnicích, a to zejména na elektrokoloběžkách. Stroje poháněné baterií jsou rychlejší a děti mnohdy příště zapomínají na bezpečnostní pravidla a vybavení, a to například na helmu. Dalším z nešvarů při jízdě je prý více lidí na jednom stroji. Přitom se mění těžiště a stroj se může stát špatně ovladatelným.
9: Morava aktuálně.
7: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestující má sloužit dalších 5 let. Potvrzuje to Miroslava Chlebounová z hejtmanství kraje.
10: Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem, který bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2030. Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který zná místní specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti.
7: Zlínský kraj investuje do života na venkově. Další peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství či zázemí pro každodenní život. Na 66 projektů přispěje hejtmanství letos více než 42 milionů korun. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už zítra nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava. Ten zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas rok.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak svět samozřejmě nejsou pouze báry, ale plno krásných míst, na kterých se dějí zajímavé věci, takže se pojďme věnovat datum 11. května a vydáme se do historie. Třeba, hele, věděl jsi, že v roce 1889 vydal klub českých turistů, nebo zřídil první vyznačenou turistickou cestu? Nevěděl. A teď nevěděl. To třeba víš a budeš vědět, že vedla ze Štěchovic podél řeky Vltavy a ke svatojánským proudům.
1: Jakou měla barvu?
0: Dneska červenou.
1: Fakt?
0: Jsem si zjistil. Dobře. A taky jsem si zjistil, že dneska je na tom místě převážně teda přehrada. No, pojďme se ale raději věnovat vlastně mladším letopočtům a zaměřme se na hudební historii.
1: Tak jo, pojďme do rubriky kalendária, kterou začneme v roce 1964. Tehdy ohladu zůstali členové skupiny Rolling Stones, když si chtěli před koncertem zajít na meníčko. Během jejich britského turné jim totiž odmítli dát oběd v Grand Hotelu Bristol, kde byli ubytováni. Důvodem bylo, že neměli na sobě saka a kravaty. A ke všemu o nich následující den vyšel článek v novinách, který je označil jakožto nejošklivější kapelu v Británii.
0: To je dobrý důvod nedostat na jistě. No.
1: A dneska jsou to modní ikony.
0: No, já myslím, že dneska... Velice zajímavá událost se odehrála také v roce 1972. John Lennon byl hostem v televizní show Dicka Cavetta. No a během rozhovoru tak nějak zmínil, že se domnívá, že jeho telefon odposlouchává FBI. Což, jak se v průběhu dalších let ukázalo, tak to, co znělo jako paranoia a bláznovství, tak byla pravda.
1: Připomíná to pořekadlo. To, že nejsem paranoidní, přece neznamená, že mě nikdo nesleduje, že jo? No, ještě. Hele, já se ještě jednou vrátím k Rolling Stones, tak trochu přeneseně. Jasně před 15 lety se totiž dcera Micka Jaggera, Elizabeth, nechala nafotit a objevila se na titulní stránce časopisu Playboy. Dostala prý na to svolení od rodičů, i když je pravda, že její slavný otec kvůli tomu asi moc radostí do výšky neskákal.
0: Tak, třeba už dostal na jíst z restauraci, ale...
1: Jasně.
0: Tolik malinko událostí, které se staly právě 11. května. Co se týče budoucnosti, tak minimálně můžeme zaručit muziku zde na rádiu Čas rok, a to v podobě kapel The Black Keys anebo Garyho Moora.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: 9 minut před půl osmou dozývá Gary Moore a jako další se už v našem playlistu na rádiu Chelsea Rock chystá formace Fuzzy.
1: Já už jsem před časem možná zmínil párkrát, že frontman Chris Jericho, to je takový borec, který asi nepotřebuje ochranku, protože on se převážně jedná o velice slavného wrestlera, takže co se týče nějakých bojových dovedností, tak ty trošku ovládá. Já si myslím, že kdo je další takový, který si poradí i sám bez ochranky, tak to je frontman Slaughter the Prevail, Alex Terrible.
0: No, když to zmiňuješ, má to své důvody, protože minulý týden proběhla, řekněme, taková hodně unikátní akce na Floridě. Vymysleli právě Alex ve spolupráci s Dannym Wimmerem, což je takový promotér jedné bojové asociace. Celou tuhletu akci pojmenovali příznačně Blood for Blood, přičemž její koncept byl velmi prostý. 4 kapely, 4 koncerty a 4 zápasy v boxu bez rukavic. Pěkně, na ostro. Vystoupili kapely, Crowbar, Malevolence, Black Label Society a právě Slaughter to Prevail.
1: No a sám Alex, který byl rovnou po té, co odehrál svůj koncert, tak prostě odhodil mikrofon, nevzal si rukavice, protože to bylo bez rukavic, a skočil rovnou do ringu, kde ho čekal první zápas v této asociaci. Soupeřem byl Cameron Delano. Debut v téhle organizaci tady nedopadl úplně nejlípe, sice prohrál, ale jak potom prozradil ve svém proslovu, tak ono mu šlo převážně o něco jiného. On sice, že vypadá hrozivě, a to fakt on vypadá hrozivě, ale naopak je to člověk, který se často bojí, a tohle byl jeden z jeho strachů, který chtěl právě překonat přímo takhle v ringu.
0: No, vidíš to. No, bude zajímavé, jestli se tahle ta akce bude opakovat. Já myslím, že svoje fanoušky by si to určitě našlo a třeba se dočkáme velmi pikantních soubojů. Teď už ovšem pojďme za další muzikou.
2: Bude to dobrý zápas. Oba mají stejného manažera.
3: Box!
4: Přátelé, to je vše. Dobrou noc a nashledanou.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: A to je taková romantická písnička.
1: Jo.
0: 7 minut po půl osmé. No, měsíc lásky byl ostatně odstartován, ale pokud si příliš nepotrpíte, vy posluchači, na lásky plné tokání a raději byste si život okořenili třeba nějakou pořádnou kytarovou metelicí, tak bychom pro vás měli s Tomášem pár tipů. Je tady přehled několika hudebních novinek, které se objevily v nedávné době v regálech obchodu.
1: Krásně si to řekl, ale jako já myslím, že hned ta první věc, kterou chceme nabídnout, tak se na první rande úplně asi nehodí.
0: Myslíš?
1: Když, ale já jsem kdysi odehrál i jako metalovou svatbu vyloženě, jo? Takže proč ne, když najdeš toho správného protějška. Každopádně ta první věc, kterou tady máme, a co se týče nových desek, tak je od kapely Venom.
0: No, pokud vás spojí láska k nové desce od této kapely, tak jste našli asi toho pravého nebo tu pravou. Každopádně album Into Oblivion od britských black metalistů Venom je venku a všichni fanoušci si určitě oddechli, protože na čerstvý materiál čekali 8 let. Ale to čekání stálo za to, protože těchto 13 čerstvých flákot se opravdu povedlo. Ostatně, tady je malá ukázka.

Já bych tady taky měl kapelu Seven Dust, 32 let na scéně si pánové užívají a evidentně si rozumí, protože vlastně dá se říct po celou dobu své existence udrželi svou sestavu. A jsou hlavně také plodní na vydávání desek. Aktuální nahrávka One je v pořadí 15. Takže se fanoušci mohou těšit na to, co mají prostě rádi. Krásný mix metalu a melodičnosti v čele s průbojným hlasem Liona Witherspoona. Textově se tentokrát jedná o desku, která se věnuje vytrvalosti, odpouštění, řekněme takové té společné cesty, což z nahrávky dělá velmi osobní a upřímnou výpověď. Takže sosejte, streamujte, poslouchejte a hlavně kupujte.

A já tady ještě mám jednu čerstvost, kterou spáchala dvojice Dan Auerbach a Patrick Kearney, čili formace Black Keys. Ti se v případě alba Peaches rozhodli tentokrát sáhnout do

0: na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
1: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byla kapela, která si říká Warrant a která dozněla v 8 hodin 49 minut na čas roku. No a my bychom si mohli dát určitě nějakou muziku na vaše přání.
1: Ještě než nastane devátá, tak tady stihneme v úvozovkách takzvanou rubriku nad dopisy diváků, který nám tady dopis přišel na WhatsApp. Krásné pondělí přejeme do studia, šlo by tam dát něco od Volbeat, ať se nám lépe spravují ty autokáry. Díkes, Mike a Luboš.
0: Tak my plníme přání a jdeme dál.
1: A vy spravujte.

0: Tohle bylo jednou Žigo a
1: holky říkám.
0: Slíže na rádiu Čas rok. Co mi říkáš?
1: No, abys nedopadl jak Žigo.
0: Aha,
1: jo. Ak ti bude málo. Ne, já to nedělám, já lidi nebiju. Já biju jenom sebe. A urážím sebe a pohrdám sebou.
0: Ano, no. Skutečně. Já jsem si nevšiml.
1: Ne, já se dělám vnitřně.
0: Okay,
1: tak jsem si tady vylil srdíčko a teď se můžeme naplno věnovat tomu, co nás čeká. Podobáte,
0: já se nedozvím hodině. Všechno na tebe ještě. No, pojďme dál.
1: Už nic, už se zamykám a přestávám být přístupný všem.
0: Tam se, no, takže žádná změna. To byl kratičký záchvěv.
1: Ano.
0: Takové introspekce u tebe doma, ve tvé hlavě, no dobře.
1: Já se raději podělím s tebou, s posluchači a se všema, kteří třeba o to ani nemají zájem, se podělím o to, co bude hrát na rádiu Čas rok po 9. hodině, tak budou to třeba Foo Fighters. Easy for you to say.
0: Máme tady také písničku Digitální tráva v podání Dimitry. Řekni, kde se dějou chyby.
1: Ale měli bychom tady i jednu klasiku v podání kapely Sweet.
0: A koukám na to, kdo pak má dneska narozeniny a to se ti bude líbit.
1: To se mi bude líbit, ano. Kolega.
0: Kolega, tvůj?
1: No, on mě nezná sice, ale já to
0: ale beru. Ale ty to znáš moc dobře. Dobře. Za chviličku vám řekneme, o koho se jedná. Nejprve předáme slovo Kristýnce Kubánkové, která připravila zprávy a také dopravní přehled.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě, a to hned na dvou místech, kde se bouralo, konkrétně na ulici 1. Máje a také ulici 28.

0: Pohodové pondělní dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuál.
0: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagonkou. Jak nám řekl primátor města Jan Wolf, jste připraveno celkem 14 stavebních parcel.
2: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
0: Prodej pozemků bude probíhat formou elektronické licitace, ve které rozhoduje nejvyšší nabídka. Štenberg bude mít novou hasičskou zbrojnici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město a dalších 24 spádových obcí. Nová zbrojnice za Štenberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. Fotbalová šance Národní liga dál pokračuje. Už dnes nás čeká další zajímavý zápas, kdy se na domácím hřišti od 17 hodin představí Opava proti týmu Artis Brno. Zatímco brněnský tým je v aktuální tabulce na třetím místě, Opava je šestá. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Kristýnko, díky za slovo, já toho využiju a podívám se ještě na počasí. A i když začátek dnešního rána vypadal velmi přívětivě a slunečně, podle mrakoznalců bude v pondělí většinou oblačno, postupně by mělo pršet na většině území. Odpoledne a večer se očekávají místy dokonce i bouřky, které zejména ve východní polovině území mohou doprovázet přívalové srážky. Teploty, tak ty nejvyšší, se vyšpilhají k 17 až 22 stupňům, na západě by mělo být chladněji.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 12 minut po deváté nám na rádiu Čas Rock dohrála česká kapela Dimitr, která za svou kariéru ušla velký kus cesty, což taky znamená větší pódia, větší efekty a tím se zase oslým ústkem dostávám k úplně jiné kapele. A to jsou mě oblíbení Rammstein, kteří samozřejmě efekty nikdy nešetřili. A proč o nich mluvím?
1: Ano, no? Protože oslavu dnešních narozenin si může uspořádat jeden z jejich členů, kterým je Christoph Doom Schneider. Dneska slaví kulatých 60.
0: To bych neřekl do něho. Protože on jako vypadá hodně dobře. Já jsem tam koukám i na nějaké jeho socky a nevypadá na těch 60 vůbec teda. On než se stal rokovou hvězdou, tak se živil různě, pracoval jako třeba asistent u telekomunikací, ale tohle vydržel jenom chviličku. Jinak to hudební vzdělání už mělo od mládí, ale mohlo se to věnovat nebo mohlo se to zaměřit úplně jinam, protože začínal s trumpetou.
1: Jo, jo. To jsem slyšel taky, no. Kdo by to byl do něj řekl? Každopádně Chris byl velmi talentovaný a trvalo sotva rok a stal se členem orchestru s tou svojí trumpetou a hrával na koncertech.
0: Ale bavilo ho ťukat do různých předmětů, takže jako mnoho jiných slavných světových bubeníků i on začínal na konzervy, na hrnce a na podobné věci, které našel doma.
1: Jo.
0: Maminka musela mít radost.
1: No, ale takhle jsme hrávali všichni, tak ne, přece doma.
0: Ale ne každý to dotáhl tak daleko. Jako
1: to je pravda, to je pravda. Já na něj vím ještě jednu věc, že zatímco ostatní členové Rammstein se různými způsoby vykroutili z vojny, ať už třeba simulovaným nějakou, nebo simulovanou psychickou poruchou a podobně, tak Schneider si osloužil povinnou vojenskou službu, což bylo tedy ještě v dobách bývalého východního Německa.
0: No, to jo.
1: Proto má tu takovou tu disciplínu.
0: Takový ten, a i ten vojenský, jako ten švih v té ruce za těma písma. Jinak, co se týče Rammstein, tak v posledních týdnech se poměrně spekuluje o jejich návratu na pódia, které by mělo proběhnout v příštím roce. Zatím jsou to teorie, uvidíme, jestli z toho něco bude pravdivé, protože s tím přichází mexický web, který tu a tam má i pravdu. Uvidíme, jestli by ten kalendář, který byl zveřejněn, byl pravdivý, tak se můžeme radovat, protože jedna z prvních zastávek nebo těch úplně vůbec prvních by měla být v Praze. Ale říkám, zatím je to taková zóna soumraku.
1: Okay. No, dobře.
0: Takže Schneiderovi přejeme určitě všenej kulatému jubileu, no a pojďme si dát celou jeho partu.

0: Právě nám dohrává píseň od YouTube, která jisto jistě zapříčinila mnoha neposkvrněná, neplánovaná početí. Ono to tak nějak vyplýt.
1: Znáš někoho takového, komu se tohle to mohlo přihodit?
0: To ne, ale já jsem kdysi právě, když jsem ještě pouštěl hudbu, tak jsem hrál jednu letní akci. Nebylo to zrovna YouTube, byl to nějaký jiný slaďák, ale bylo mi tam potom řečeno, budeš to všechno platit ty děcka. Jo, asi tak nějak. No. Tolik tady YouTube.
2: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
1: Skoro jsme se dostali úplně někam jinam, my jsme měli nasměrováno původně.
0: Ale nebojte se, my sice máme pondělí, ale pojďme se nachystat na další víkend, protože není čas ztrácet čas.
1: V sobotu, to znamená 16. května, si v Dolním Benešově dají dostaveníčko punkové kapely Ečka, VVU a Sputnik. Velmi veselé to soubory, takže vás čeká pravá punkroková jízda.
0: Konkrétně si tohle dostaveníčko dají v areálu klubu Kravín, no a začátek této jízdy je naplánován na 18. hodinu.
1: No a pokud by náhodou nepřálo počasí a třeba by pršelo, nemusíte zoufat, část parketu je zastřešena, takže zůstanete pěkně v suchu, i když se následně spotíte při tom, jak budete pařit. Maximálně nahod, jo, pojďte. Tolik tady ty pan. Nyní nás čeká kapela, která by taky někdy mohla zavítat k nám, co? No. Bring me the horizon.
0: Zavítaj, už za chvíli, nebo už za měsíc.
1: O tom zase někdy jindy.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
8: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se jak se patří navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: No tak tohle byla novinka týdne, kterou jste mohli vlastně v tuto chvíli slyšet úplně vůbec poprvé, ale jelikož máme pondělí, tak do neděle času dost a těch možností k poslechu a k tanci třeba bude ještě hodně.
1: Mm-hmm. Ale my se s váma v tuto chvíli budeme nicméně pomalinku loučit, protože na naše místo už se třese Honza Prokeš, no a rozloučíme se asi muzikou na přání, ne?
0: To tak to děláme obvykle.
1: Máme tady zprávu od Tatara.
0: Mm-hmm. Ty? Kdo?
1: Tak oni, tak dobře. Si to přeště tak.
0: Dobré ráno, chlapi, v pátek jsme pokřtili desku z Faratu, v sobotu s Honzou Gavelčíkem, tím toho zdravím, jsme oslavili 7. narozeniny motoparku a ještě jsem stihl minisrazík Indiánů v Bohumíně. Tak tam hoďte hadry kožený, Tatar.
1: Tak Tatar, díky za zprávu.
0: Plodný víkend.
1: Klidně se pochlubte i vy, co jste činili o víkendu, určitě to s Honzou můžete ještě probrat. My si dáváme muziku na přání a těšíme se na slyšenou zase zítra před čestou. Čau.
0: Mějte se, čau. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
5: www.hphservice.cz
6: Fun Loving

CZ. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Čau, vespolegrokeři, start nového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou 5 hodin, které dneska začneme z Rush. Přidají se Thundermother. A nebo Gary Moore. Ak si na rádiu Čas rok budeme hrát, určitě v tom našem driveu nebude chybět Milan Gelnár, který pro nás má tradičně horoskopy, tak jako Kristýna zprávy. Tak jí dáme slovo, no a já vám přeju dobré pondělí dopoledne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě, a to hned na dvou místech, kde se bouralo, konkrétně na ulici 1. máje a také ulici 28. října. Tak tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Sezona kempů se rozjela naplno. Většina provozovatelů chce navíc zachovat loňské ceny. Loni do českých kempů vyrazilo přes 1,5 milionu lidí, což bylo zhruba o 1,5% více než o rok dříve. A vzhledem ke zdražování letenek je možné, že letos bude takových turistů ještě více.
8: Morava aktuálně.
6: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu, která pomůže stovkám pacientům ročně. Více nám k tomu už řekl ostravský radní Michal Mariánek.
9: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
6: Nový operační sál je multioborovým pracovištěm. Využívat ho budou týmy z urologie, ORL, chirurgie a gynekologie. Zlínský kraj investuje do života na venkově. Další peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život. Na 66 projektů přispěje hejtmanství letos více než 42 milionů korun. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už zítra nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
10: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
0: No a ještě předtím, než se na rádiu Čas Rok pustíme do muziky, tak se pojďme podívat na oblohu, která je tady u nás v Porubě, taková polojasná, zatažená s teplotou u 19 stupňů. No, to nezní špatně. No a teď muzika, Vanastovy věci, dobré dopoledne nebo ráno? Dopoledne.

Jedna z těch mých hodně oblíbených vypalovaček od Pretty Maids, které se snad naživo dočkáme i na letošní Holbě, na které se tato dánská partička taky objeví. Od 24. července se u Opavského Stříbrného jezera na pódiu kromě nich vystřídá dalších 12 kapel, které nás budou bavit dva dny po sobě. Pokud byste se této naší velkolepé narozeninové party taky chtěli zúčastnit, máte možnost, a to za předpokladu, že si na webu Rádia Čas Rock koupíte platnou vstupenku. Ta nejlevnější aktuálně vyjde na 1299 kaček, ale můžete mít i exkluzivní VIPku, která nabízí celou řadu výhod. Tak, to by bylo, no a můžeme pokračovat s Pretty Reckless anebo Stone Temple Pilots, kteří dostávají prostor právě teď.

0: Váš rok.
1: Tak a v rokových typech pozvánka na punk rockový večer, který se bude tuto sobotu od 18 hodin konat v Motokravínu Dolní Benešov. Na něm se představí kapely VVU, EE a taky Sputnik. Předprodej vstupenek, tak ten je spuštěný na webu Kravína, a to za 250 očí, což není zas tak moc, když se tam člověk může po koncertu bavit na afterparty až do brzkých ranních hodin. To by bylo něco málo z toho, co se tady u nás chystá, no ale dneska je teprve pondělí a my můžeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Baby Second Hand anebo Rush, který se nám rozjedou za malou chvíli. Tak pěkné dopoledne.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Love in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
0: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
7: Dobrý den, no nebo večer. Vítám vás u sledování nového rock speciálu. První z dílů každého měsíce bývají věnovány těm, co slaví narozeniny. Takže dnešní téma je jasné, květnoví oslavenci. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

Klaus na rádiu Čas Rock. No a písnička na přání je tady, ta půjde rovnou k narozeninám. Nazdar Hanzi, zadej prosím tě našemu kámošovi Liborovi k jeho 50. Něco od Olympiku, je to velice oblíbená kapela. No proč ne, tak všechno nejlepší za celé rádio Čas Rock, hodně štěstí, hodně zdraví a tady je Olympik.

0: Tří mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na dec.cz.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
2: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: konec hodiny se nám na Rádiu Čas Rock postarali Disturbed a my si v té další dáme Twist a Sister. Judas Priest. Ano, třetice Ugly Kid Joe. S takovou muzikou se na Rádiu Čas Rock dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu. K tomu se podíváme na horoskopy a taky na jednu neodolatelnou nabídku. Na jakou? Tak to se dozvíte, když zůstanete s námi i po zprávách, které přináší Kristýna. Na ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuálně.
9: V Třinci začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavba za asi 30 milionů korun je jednou z největších letošních investic města. Má místo oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Hotovo má být do letošního podzimu. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu už doplnil primátor města Jiří Korec.
10: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
9: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi. Fotbalová šance Národní liga dál pokračuje. Už dnes nás čeká další zajímavý zápas, kdy se na domácím hřišti od 17 hodin představí Opava proti týmu Ardis Brno. Zatímco brněnský tým je v aktuální tabulce na třetím místě, Opava je šestá. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock jsme si dali Sabaton a ještě předtím, než se pustíme do dalších pecek, tak je tady Milan Galnár se svými horoskopy.
1: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řáda disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozy mohou své věci poněkud vyhrocovat. Býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Galnár.

0: No, už příští měsíc, konkrétně 19. června, se dočkáme exkluzivní výběrové kolekce, která nabídne celou hudební kariéru Judas Priest. Na klasickém sedlu bude zaznamenáno 16 skladeb, jako třeba, já nevím, Punkler, Turbolover a tak dále. Zatímco vinily, které budou v klasické černé nebo modré barvě, tak na těch bude jenom 10 kousků. Předobjednávky běží na plné pecky, takže jestli si chcete doplnit svoji diskografii, máte možnost. No, už aby bylo 2. srpna, protože to je, jak víme, datum, kdy přijedou do Ostrava Arény a my vás tam možná dostaneme úplně zdarmo. Stačí pozorně jenom poslouchat Rádio Čas Rock. A kdo ví, snad jenom ty duše krepoví. Tak a jdeme dál. Aleš Brichta, Transfer nebo Rob Zombie, to je muzika, která nás čeká už za malou chvíli. Rádio Čas Rock. Rádio Čas
1: Rock. Love in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy. 22. a 23. května 2026, areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
9: Radio Čas Rock. Bravo!

Máme přesně 11:30, no a ještě předtím, než se pustíme do oběda, tak si zahrajeme podle vás na rádiu Čas Rok písnička na přání 725 331 155.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a tu další muziku tu bude vybírat Tatar. Ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny do éteru.
0: My tebe taky, kamaráde. Tak co, jaký byl víkend?
1: No, víkend byl suprový, samozřejmě ve znamení metalu a jednostopých vozidel, no prostě super. Samozřejmě to, že piju rum, neznamená, že jsem alkoholik, jsem námořník.
0: Ne, asi tak, že jo. Tak, kde jsi všude byl?
1: No tak byl jsem v parku, tím zdravím Honzika Gavelčíka, protože to bylo krásně. No, samozřejmě potom jsem ještě byl za klukama Dead Brothers, to je zdravím, doufám, že narozeniny byly tekuté. No a nakonec jsem ještě stihl minisrázík Indiánů v Bohumíně.
0: No, výborně. Tak a o toho se odvíjí i muzika, kterou si vybral, Horký žeslíže, motorkářská komu?
1: No komu, no samozřejmě, to je naší rokové rodině, jako kluci vstávejte, už je skoro poledne v pondělí, jo, protože víkend byl dlouhý, no samozřejmě všem motorkářům, jako Dead Brothers, samozřejmě, oni mi měli od kulatého stolu, motobandě, motogangu, no prostě no všem, no prostě tu naši krásnou motorkářskou.
0: Ok, je to tam, měj se hezky, zase někdy, čau.
1: Čau, čau. Radio.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Tak jsme se přiblížili k pondělnímu poledni a já vám k tomu dnešnímu obědu můžu jako předkrm nabídnout ke snídani. O hlavní chod se postará skelet. A jako dezert mám nachystaný amarant. Takový je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách, které už na zbytek dnešního dne přebírá Honza Gavelčík. Toho mezi námi vítám a vám přeju dobrou chuť a taky fajn odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
6: Cashback!
7: V Ostravě se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se tvoří kolony a nehoda nás potrápí na jižní Moravě. Na trase Pohořelice Mikulov u Pasohlávek tady bouralo nákladní auto s osobním.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní poledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka se ženou silné bouřky. Podle televize LTV Plus se mají přihnat ještě dnes odpoledne. Bouřky s přívalovými dešti doprovodí silný vítr. Hrozit mají až do půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku budou nejsilnější na jihu a na východě.
9: Morava aktuál.
7: Ostravu čeká proměna hřbitovů. Město na to dá 41 milionů korun. Jenom 6 milionů půjde na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Úpravami dále projdou hřbitovy mimo jiné ve Vítkovicích, Svinově nebo v Krásném Poli. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci teď čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co všechno se teď můžou sportovci a návštěvníci těšit, to nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
10: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
7: Projektové práce mají být hotovy v průběhu roku 2027. Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se podle webu Česká kolová.cz českým cyklistům povedlo naposledy před 12 roky, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
0: Tak pojďme se teď ještě podívat rychle na počasí. Tady u nás po době zatažená obloha. Asi s ní něco spadne, to se teprve uvidí. Každopádně teploměr ukazuje skvělých 21 stupňů. Tak se dobře bavte, tady jsou Michael Romance. Dobré odpoledne z rána, tady je Čas Rock.

To byla na rádiu Čas Rok skladba, která na 100% zazní 21. listopadu v Ostravar aréně, kde přijede Europe oslavit 40-leté výročí alba, kterou v roce 86 otevírala přesně tato píseň. Joy Tempest se svojí partou se vydá na turné, během kterého se na jedné jediné zastávce v České republice ukážou právě na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas. Kromě nich se můžeme těšit taky na Davida Kolera, Olympic a nebo Leny, kteří nás tam budou bavit celý večer. Vstupenky jsou na www.radiocas.cz a to hned v několika cenových relacích. Já myslím, že to bude skvělý večer. Tak jako další muzika, o kterou se právě teď starají Offspring.

0: Tak máme 11. května a v tento den roku 1964 zůstali ohladu Rolling Stones během svého britského turné, když jim odmítli dát oběd v Grand Hotelu Bristol, kde byli ubytováni. Důvod? No, neměli na sobě saka ani kravaty. Rok 1970 během pouhých 2 týdnů dostalo v Americe trojalbum Woodstock zlatou desku za prodej všech kopií. A ještě jednou Stouni, a to z roku 2011, tehdy Mick Jagger s Elizabeth a dcerou Jerry Hall nafotili fotky na obálku červnového čísla časopisu Playboy. U nás byla v roce 1889 klubem českých turistů vytvořena první značená turistická cesta a svátek. Tak ten slaví dneska svatali. Holky, za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a za chvíli vám od nás poletí Cinderella. Tak si ten dnešní den, jak se patří, užijte.
1: Rok. Pravé rockové rádio.
2: Love in my car.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: No to byly Stereophonics. No a jdeme na písničku na přání do rádia Čas Rok se dovolal Dušan. Zdravím tě, ahoj.
1: Už jdu.
0: Co děláš, kraješ nudle?
1: Ne, já jsem byl vypnut radio, ať se to nepřelašuje. Čau.
0: Jasné, nazdar, zdravíme tě taky, kamaráde. Tak, jak se máš?
1: No dobrý, no, tak počasí je takové, jaké je, pondělisko, no, tak pitný režim připravený, no. Kavička zaběhla.
0: No vidíš to.
1: Pohádky jsem včera nádherně zhledl, dvě za sebou.
0: Co dávali?
1: No, obušku z pytla ven a potom dáš bylo na Pandora. No,
0: tak to bylo veselo. To bylo veselo. A teď Hammerfall komu?
1: Samozřejmě tobě, díky. Za celému radiu Čas Rok, další rokové rodině, skvěle. No a všem posluchačům na pohodu a na to pondělí a hlavně všem řemeslníkům. To musí tady v tom, jak já říkám, hnoju dělat venku nebo někde na střechách, tak až už se brzo dostanou domů a poslouchají pravou rokovou hudbu a samozřejmě dobřou pitný režim.
0: Velké díky za zavolání, tady to je, měj se hezky, čau.
1: No to měj se, čau.

0: Čas rok. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
5: Fun Loving

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: taky Night Ranger. Tak mrkneme se taky na jednu skvělou akci, která se už, dalo by se říct, za pár dní chystá tady u nás. No a taky si trošku něco přečteme. Co? Tak to se rozvíte za malou chvíli. Dobré odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Nehoda se aktuálně řeší v Kroměříži na ulici 1. máje. Tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Kyjově na Hodonínsku na třídě Komenského. S problémy musíme počítat i v Holešově na ulici Přerovské. I tady bourala dvě auta. A velké problémy jsou taky v Olomouci na výjezdu na Mohelnici, na křižovatce ulic Hodolanská a Lipenská. I tady se srazila dvě osobní auta. A komplikace jsou taky na hlavním tahu Pohořelice Mikulov u Pasohlávek. Tady se srazilo nákladní auto s osobní.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Může za to i zdražování pohodných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobytí auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
2: Morava aktuál.
1: V Ostravě postavili rekordní pódium. Vyrostlo v trojhalí Karolina a je větší než 600 metrů čtverečních. Určeno je pro bezmála 600 hudebníků, kteří na něm odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera. Koncerty jsou plánované na 17. a 18. května. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedovi nové ploty.
1: Fotbalisty druholigové Opavy čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance Národní ligy utkají s týmem Artis Brno. Dnešní zápas proběhne od 17 hodin v Simply Aréně v Opavě. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje odpoledne s Hanzem Prokešem.

Rybičky 48 a česká muzika, tak ta se ponese i areálem TJ Slezan Frýdek Místek, kde se už 5. června bude konat a hlavně vypukne festival Help Days 2026. Ingot, Metal Factory, Stonasto, Dimitri, Ahart, Porta Inferi a nebo Harley, to je jenom pár kapel, které nás tam budou bavit 2 dny po sobě. Vstupenky na tuto skvělou akci se dají pořídit na webu festivalu a to jak jednodenní, celofestivalové a nebo VIPky, se kterými budete mít možnost setkat se v backstage s vystupujícími, jídlo a pití budete mít zdarma a další vymoženosti. Takže, jestli máte, přátelé, chuť zažít skvělý mejdan pod širým nebem, tak si myslím, že toto je opravdu správná volba. Tak jako poslech Rádia Čas Rock, ze kterého už se pomalu, ale jistě rozeznívají Police se skladbou Dou Dou Dou anebo Dá Dá Dá. Těžký to text.

Malá hudební pozvánka na letošní Holbu, kde jsou Pretty Maids za absolutního headlinera, ale na to si ještě budeme muset počkat. Dneska je 11. května a představte si, že v tento den léta páně 868 se na světě objevila vůbec nejstarší datovaná tištěná kniha, a to čínský překlad Diamantové sútry. A to je slovo do pranice. Jak jste na tom vy, rockeři, s čtením knížek nebo jiných publikací? Klidně se můžete svěřit na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155. No a já vám k tomu nabídnu Cranberries, kteří dostanou prostor už za malou chvíli.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
7: Rádio Čas Rock.

Theory of Dead Man, teď tady u nás na rádiu Čas, rok před námi je Nová růže, která má něco málo přes 3 minutky a pak dáme prostor už vám 7253311555.

0: paráda, že to má pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou. Ládíku, já tě zdravím, ahoj.
1: Čau, ahoj všem.
0: Nazdar, nazdar, tak jak to jde při pondělku, nebo jak to šlo dokonce už?
1: A jo, celkem bez problému, asi tak.
0: Tak to jsme rádi. Tak. Vybral jsi Hinder, takže komu?
1: Všem, co poslouchají tohle senzační rádio, a tobě.
0: Moc děkujeme, přejeme ti šťastný dojezd domů. Oběd už byl, nebo až v chaloupce?
1: A bude v chaloupce.
0: Tak jo.
1: Je jenom obyčejné brambory s kiškou, ale já to mám rád.
0: Ale výborně, cibulečko nahoře, ježiš, to je dobré.
1: Jasně.
0: Tak jo, tak se měj šťastný dojezd a zase tak někdy. Ahoj.
2: Čas rok.

0: si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Byť toho do této hodiny opravdu nevměstnáme, ale já myslím, že to je úplně fuk. Protože na rádiu Čas rozvětře nám další hoďka v ní Jet, tak jako Mick Mars. A nebo System of Down. Tak, dáme si taky novinku týdne rádia Čas Rock a máme pro vás i pozvánku. Ta je taková motorkářská, tak si na to počkejte, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici ve směru na Opavu před křižovatkou na Vozovně bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Kroměříži na ulici 1. máje. Dvě auta pak bourala taky v Holešově na ulici Přerovské. A s komplikacemi musíme počítat i na hlavním tahu Pohořelice Mikulov. Tady u Pasohlávek se srazilo nákladní auto s osobním.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí sucho, letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka a to je podle odborníků mimořádně brzy.
9: Morava aktuál.
7: Ostravské tramvajové zastávky procházejí postupnou modernizací. Mají tak nové přístřešky, zábradlí a vybavení, jako třeba lavičky anebo odpadkové koše. Více nám k tomu řekla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
10: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
7: Nová nástupiště s bezbariérovým nástupem do tramvají jsou například na zastávkách Fakultní nemocnice, Končičky kostel a nejnověji i Provaznická. Obec Hlubočky Mariánské údolí u Olomouce se dočká nového přírodního koupaliště. Stavba tu pokračuje už třetím rokem. Letos má skončit výstavba bazénové vany. První návštěvníci by se tu mohli osvěžit příští rok v létě. Fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s ostravským Baníkem. Zítřejší zápas proběhne od 17:30 odpoledne na městském stadioně Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.
0: Tak Honzo, velké díky, no a je tady předpověď počasí na dnešní odpoledne, která říká, že se máme kolem 16. hodiny v Ostravě připravit na déšť. Tak uvidíme, jestli se tak stane. Každopádně, aktuálně venku 21 stupňů, fouká mírný vítr od jihu, tak dobré odpoledne s rádiem Čas Rock.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Toto byli Jet, no a před námi je na Rádiu Čas Rock novinka týdne. Tak jdeme na ní, nebudu to zdržovat.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, jsou tady další rockové tipy a v nich pozvánka do Olomouce, kde se bude už tuto sobotu z Moravia Raiders zahajovat motorkářská sezóna. Sraz je ve 10:45 na parkovišti Poděbrady, odkud se pojede spanilá jízda směr jejich klubovna, kde bude nachystané bohaté občerstvení, soutěže o hodnotné ceny a skvělá zábava. Jestli bude hnusné počasí, tak se výjezd ruší, ale mejdán v klubovně v žádném případě ne. Takže, jestli jste příznivci jedné stopy, tak byste u této akce rozhodně neměli chybět, protože to bude opět hodně velké. No a na rádiu Čas Rock další muzika, třeba System of a Down anebo Supertramp, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak dobré odpoledne.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
0: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
6: Dobrý den, no nebo večer. Vítám vás u sledování nového rock speciálu. První z dílů každého měsíce bývají věnovány těm, co slaví narozeniny. Takže dnešní téma je jasné, květnoví oslavenci. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které vám teď dává možnost promíchat svůj playlist 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

System of a Down. 3 minutky po půl třetí moje působení tady u nás ve studiu Rádia Čas Rok už je u konce, no ale ještě než se tak stane, tak si zahrajeme podle vás. Nazdar Hanzi, co tak Titanic, bylo by to pro všechny, kterým končí ranní šichta. Já mám tu druhou nachystanou doma kolem baráku, tak ať mi jde práce od ruky. Velké díky, Petr. Co? Tak jo, tak muzika je nachystaná v rána taky a já se loučím, mějte se krásně, zítra, čau.

0: Čas Rock.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
3: www.hphservice.cz. Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

Nový single, turné celosvětové a také 40. The Final Countdown. Europe nám opět připomínají, jak čas letí, a vy je můžete vidět letos 21. listopadu na mega koncertu Rádia Čas. Teď na rádiu Čas Rock těsně před 15. hodinou start pondělního odpoledního driveu. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána, taky Manix.

0: siedzicie Boston. Tak takhle nám to bude hrát v další 60 minutovce, jak to vidí s 20. týdnem roku 2026 náš dvorní astrolog Milan Gelnar. To se dozvíte za malou chvíli. Teď dopravice a zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici před křižovatkou s ulicí Sokolovskou na příjezdu od Svinova. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Holešově v ulici Přerovské. Opatrní musíme být stále taky v Pasohlávkách. Na hlavním tahu Pohořelice Mikulov tady bouralo nákladní auto s osobním.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a teplé počasí trápí alergiky, podporuje totiž rychlejší zrání a uvolňování pilu z dřevin i trav a zhoršuje proto jejich příznaky. A podle televize LTV Plus je situace o to horší ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří.
4: Morava aktuálně.
3: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagonkou. Jak nám prozradil primátor města Jan Wolf, je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel.
5: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
3: Prodej pozemků bude probíhat formou elektronické licitace, ve které rozhoduje nejvyšší nabídka. Znojmo čeká proměna. Z bývalé pošty na Horním náměstí vznikne městská knihovna. Město se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii. Knihovna by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra. Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s Teplicemi. Zítřejší zápas proběhne od 17:30 odpoledne na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.
6: Honzo, díky moc, já doplním počasí dnes odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Meteorologické varování, silné bouřky, taky déšť, takže počítejte s tím a propad teplot už zítra zhruba o nějakých 10 stupňů Celsia.
7: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
4: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

0: Weeple New Day a taky Hardcore Superstar tady na rádiu Čas Rock, pondělní odpolední drive, kalendář 11. květen 2026 a před námi 20. týden letošního roku. Jak to bude vypadat, lépe řečeno, jak to s námi míní hvězdy, to už má v malíku náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína. Intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Střed týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že lze předpokládat náhlé pozitivní změny v uplatňování záměru mocných a moci obecně. Nadít se tak můžeme zásadních změn. Konec týdne bude poněkud klidnější, emoce prožívány méně extrémně, i když sklony k milostným úletům budou docela časté a intenzivní. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Divné slova, hoveda.sk, tady na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu a zároveň to berte jako pozvánku jednak na poslední 20. ročník festivalu Kamenité Čas Rok Fest. Ve Vyšních Lhotách pod Prašovou si to dáme vlastně už za necelých 14 dní. No a abychom mysleli opět pozitivně, tak tady mám optimistické okénko tety Hanky hned v pondělí odpoledne. Víkend je před námi. A my budeme soutěžit. Máme pro vás spoustu volňářků, protože Šmířil s Hyplíkem byli dajní, tak si budete moci vyhrát vlezy i zdarma. A jaké vás tam čeká překvapení? To vám neřeknu, protože překvapení má být překvapení a bude to dárek a dárek má být dvojnásob překvapení. Tak třeba to ze mě dostanete v následujících 2 týdnech, ale uvidíme, nepředbíhejme. Co je jisté, je muzika pro následující minutky, Marillion, taky Metallica, taky Manic Street Preachers nebo Pavla Kapitánová a taky jeden kousek, který si do pondělního odpoledne nadiktujete vy.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Dust Enemy, vy posloucháte rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive, před námi Marillion a po téhle pohodovce opět můžete zasáhnout vy, vytáhnout svoji oblíbenou z našeho hudebního archivu a ještě někomu darovat. 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat, tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas

0: Tak teda mě vždycky bavila Marilyn. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. No a tu další v odpoledním driveu už se vybere Pavel. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Všichni. Je to tvoje, je to
1: ahoj,
0: tvoje.
1: Honko, čau. Čau. Já bych sem si vybral Komunál s Protem a jejich starší věc Zapalte nás. Zároveň bych všechny chtěl pozvat na Kamenité, jak už si říkala, že nám za 14 dní, je to tady před náma, snad poslední ročník to nebude. Doufám, že to bude to velké překvapení, které tam kluci na nás chystají, že to ještě aspoň o pár let protáhnou.
0: Ale to je slovo do pranice. Tak a schválně typujte, jaké to překvapení vlastně bude. Ty jsi to odpálil, ty jsi vykopnul. Tak jednoduše, přijďte a dozvíte se. 22. 23. května pod Prašovou, Kamenité čas Rock Fest Vyšní Lhoty. Pavle, vidíme se?
1: Jasně, já budu super. Mezi pódiem a mezi diváky, zase vám budu dělat nějaké hezké fotky.
0: Já myslím, že mě poznáš, takže poklepej na rameno.
1: Jako každý rok.
0: Tak jo, těším se na tebe a samozřejmě na vás ostatní, já tady je Komunál s Protem. Měj se, ahoj.
1: Mějte se všichni, ahoj.
2: Odpolední

sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: vám předloží na dlani. Na rozsvětice prodej special. Malý hudební výcud z té další hodinky, bude toho ale mnohem víc, krom toho všeho. Se podíváme také do kalendáře, mám pro vás nejeden tip, ale teď do pravice zprávy. A Hans? Tuším, že Hans. No, uslyšíte sami.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: CZ.
1: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici. Na cestě od Svinova směrem k Vozovně před křižovatkou s ulicí Sokolovskou bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Holešově na ulici Přerovské a opatrní musíme být i ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Vsetín stojí odstavené osobní auto.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka se ženou silné bouřky. Podle televize LTV Plus se mají přihnat ještě dnes odpoledne. Bouřky s přívalovými dešti doprovodí silný vítr. Hrozit mají až do půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku budou nejsilnější na jihu a na východě.
2: Morava aktuál.
1: V Ostravě se už příští rok po čtvrté uskuteční mistrovství světa v parahokeji. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci teď čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co všechno se to můžou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
1: Projektové práce mají být hotové v průběhu příštího roku. Fotbalisty druholigové Opavy čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance Národní ligy utkají s týmem Artis Brno. Dnešní zápas proběhne od 17 hodin v Simply aréně v Opavě. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outravkou.
4: Honzo, díky, ještě malý pohled na počasí. Zbytek dnešního odpoledne, přesněji řečeno, tak je dnes podvečer a večer tady na Moravě a ve Slezsku. Bouřlivo, deštivo, teplotami okolo 15 až 18 stupňů Celsia. No a ledoví muži přinesou citelné ochlazení. Rána, kdy může mrznout a na horách dokonce sněžit. Tak jenom tak, abyste s ním počítali.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Jako najlepšie viem, vám také povím to, co kdo dneska slaví, protože 11. května, tak právě teď na rádiu Čas Rok, malý pohled do kalendáře. Přejeme všechno nejlepší, svata vám, holky, vaše jmeniny jsou na pořadu dne 11.5. A 11.5. v roce 1889 vytvořil první českou značenou turistickou cestu Klub českých turistů. V muzice se 11.5. taky dařilo, ne úplně Stounům, protože ti v polovině 60. let zůstali hladem během jejich britského turné, když napochodovali do Grand Hotelu v Bristolu, jakože si dají dlabanec, no ale nic, normálně je vyhodili Stouni, nestouni, protože na sobě neměli saká kravaty, takže se ještě asi dodržoval dress code, nevím, nemůžu posoudit, ale prostě tak to bylo. V roce 1970, 11. května, během pouhých 14 dnů se v Americe stalo trojalbum Woodstock zlatou deskou a tohodle ocenění je třeba si vážit, protože za pouhých 14 dnů prodej tolika kopií byl opravdu úctyhodný a je vlastně do dneška. Mezi slavnými narozenými najdete zpěváka The Animals a taky Bitchman a Rammstein, ten má dneska dokonce kulatiny, protože Christoph Dum Schneider se narodil v roce 1966. No a v roce 1981 utichl hlas Boba Marleyho. Je to dneska přesně 45 let. A možná je škoda, že spousta lidí o něm ví pouze to, že hulil trávu. Pro zbytek si skočte na web časrok.cz, ať už dneska slavíte cokoliv. Užijte si to naplný.

0: Special, vy posloucháte Rádio Čas Rok. No a taky ještě jeden malý pohled do kalendáře, kdybyste se jako nevybrali z toho, co máme třeba na webu, kdo dneska slaví, tak vězte, že na 11.5. připadá jeden z dnů, které mám nejradši. 6. května je totiž den proti dietám a 11.5. je mezinárodní den, prostě jeste dneska, co chcete. To znamená, sežerte úplně všechno, co nesežere vás, což je bomba. Vyberte si, dopřejte si, udělejte si to dneska hezké. Na dnešek připadá mimochodem i Den moderních technologií, taky Den povědomí o egu, dokonce Světový den povědomí o egu, tak si spolu můžete klidně večer popovídat, a nebo Den čokoládových pralinek. Jedno lepší než druhé, tady si fakt musí vybrat úplně každý. Jestli máte i vy něco úžasného na 11. května, jsem s tím, já vás budu zásobovat muzikou, takže než se pustíte do toho, co chcete do sebe dneska nasoukat z ledničky, tak klidně a duševní potrava v podobě kysáků, Papa Roach, Megadeth, The Struts nebo pana Dirk Schneidera. Může být? No tak dobrou chuť.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: pondělní odpolední drive a dnešního rána už mě trápí jedna myšlenka, kterou jsem přečetla. Tak je jasné, že utrácení je hýbatelem hospodářství a prostě bez něho se ta ekonomika nenastartuje a mě od rána akorát trápí otázka, jestli teda si mám jako skočit k obvodňákovi nebo na veterinu, možná to taky tak máte a možná to můžeme pořešit i spolu. Paparouč a pak už ta vaše. 725-33-1155. Metalmania, Metalmania,
1: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Paparouš tady na rádiu Čas Rok do pondělního odpoledního driveu. Peťar, ten má na to jasný názor, Haně určitě k veterináři, tomu věřím víc. Asi souhlasím. Dobře, Peťara, díky za tip. A k tomu připojíme i přání. A prosím tě, Milan dneska slaví narozeniny, tak za celou rokovou rodinu, že bychom mu tam šoupli panoptiko. Můžeme? Dort, toho se radši zřeknu, protože já péct dort, tak to dopadne ještě v úvozovkách lépe, než když pekli dortík pejsek s kočičkou. Takže Milane, za celou smečku Rádia Čas Rok. Všechno nejvíc nejlepší a tady je Panoptiko. Odpolední.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Love in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Malé zastaveníčko proti nožců, tohle byly Airborne, tady na rádiu Čas rok. No a v pondělním odpoledním driveu po 17. hodině dáme klasiku Status Quo. Mám pro vás taky Carson Broadway. A na třetice od S. Stone

0: Hans a sáhl hodně dobře. Ale co vy na to? To je to nejdůležitější. A taky pozvánky nebudou chybět. Víkend už je na dostřel. Nejprve ale se pustíme do zpráv.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoník práce.cz.
5: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před mostem ve Vítkovicích se můžou tvořit kolony. Nehoda se teď řeší v obci Ochoz u Brna na Brněnskou v ulici Na Bráně. Tady bourala hned 4 osobní auta a problémy jsou taky v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku. Na výjezdu na Šumice tady bourala 2 osobní vozidla.
1: Rádio Čas Rok.
5: Právě. Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Může za to i zdražování pohonných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobytí auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
6: Morava aktuál.
5: Ostrava bude mít další unikátní místo. Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v obvodu Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na 5 místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmala 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedovi nové ploty.
5: Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po 2 letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. V Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého golmana informovali na svém webu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Nauč mě lítat, tuhle prosbu můžete buď předhodit Madame Hučové z Bradavec, ta to zvládá celkem dobře na koštětě, nebo Tom Petty, ten to také dokonale ovládal. Letové hodiny vám už dneska nedá, ale poslouchat naprosto dokonalé. Co před námi? Novinka tohoto týdne. Vybíral Hans a vybíral zatraceně dobře. Na vás je, abyste se to naposlouchali a dali vědět na Facebooku Rádia Čas Rock do nedělní půlnoci.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rock.
1: 17 hodin 20 minut k tomu, pondělí vlastně už podvečer, takže to nejhorší z celého pracovního týdne máte za sebou, tak je třeba myslet optimisticky směrem k víkendu. Hned jeden tip tady v dnešním odpoledním driveu otevírání sezóny s Moravia Raiders 16. května v sobotu před 11. hodinou dopolední. Standardně na parkoviště Poděbrady, horké nad Moravou. Tak kdybyste potřebovali souřadnice, hezky si to najděte, ale kdo jezdíte pravidelně, tak víte. Sraz v 10.45, výjíždí se v 11.30 a cílem cesty klubovna Moravia Raiders. Takže na Huzovou, kdyby někdo nevěděl. Ale kdo se tradičně účastní, tak ví, řekněte kámošům, ať se nebojíte po cestě a ten chumel potom bude stát za to. Snad vyjde i počasí, to si všichni přejeme, jinak na vás čeká samozřejmě muzika, občerstvení, soutěže o ceny a parádní den. Tak v sobotu otvírání sezóny s Moravia Raiders. Jste srdečně zváni. Šťastnou cestu.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
6: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Guns N' Roses, It's So Easy, a přesně tak jednoduché to je. Pondělní odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. Před námi další oslavenec a to děkuju Danovi, že mi to připomněl, že dneska slaví taky Albert Kronek, tak si dáme jeho Albend. No a máte-li vy kolem sebe třeba oslavence, nebo to chcete ještě připepřit, tak dejte vědět, jakou budeme hrát. Pak 725 33 11 55.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800
4: 872. Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
5: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: V Ostravě Porubě připomínáme uzavírku Martinovské ulice ve směru na Martinov. Tady neprojedeme, jezdí se objížďkou. Velké problémy jsou stále v obci Ochoz u Brna na Brněnsku v ulici Na bráně. Tady bourala hned 4 osobní auta a 2 auta se srazila u Uherského Brodu na výjezdu na Šumice. I tady si dávejte pozor.
2: Radio Čas Rock.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí sucho. Letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka. A to je podle odborníků mimořádně brzy.
3: Morava aktuál.
1: Ostravské tramvajové zastávky procházejí postupnou modernizací. Mají tak nové přístřešky, zábradlí a vybavení, jako třeba lavičky anebo odpadkové koše. Více nám k tomu řekla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
4: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
1: Nová nástupiště s bezbariérovým nástupem do tramvají jsou například na zastávkách Fakultní nemocnice, Kunčičky kostel a nejnověji i Provaznická. Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Využívat se bude podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Policisté budou hlukoměr používat při silničních kontrolách. Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se podle webu Česká kolová CZ českým cyklistům naposledy povedlo před 12 roky, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje pondělní podvečer s Vránou Outratkou.

ACDC se i New York City, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 10 minut po 18. hodině v pondělním odpoledním driveu a dobrá zpráva, která dorazila zhruba před 2 hodinkami z tábora kapely Def Leppard. Mají hodně nabito, dost nového materiálu, skoro když to spočítáte, tak by to vydalo minimálně na 2 desky. Jestli bude jedna, nebo to bude rozšířená edice, toť otázka, ale odpověď bychom měli dostat v lednu 2027, což už je tady co bedob, že jo. Totiž probíhá nahrávání, pánové si nějak už zlovidu oblíbili to, že každý má nějaký nápad, pak to pošle na společný server, kde se ta data ukládají, každý k tomu přidá něco svého a tím se vyhnou tomu, že by se jako dostali do hádky ve společné místnosti, nahrávací tedy ve studiu a ty hádky, které by byly nejdříve kreativní, hudební, pak samozřejmě osobní, by přerostly v to, že by nakonec nic nevzniklo. V žádném případě to teda jako neznamená, že by spolu nemohli vydržet v jedné místnosti, ale takhle je to prostě pohodlnější. Prostě žijeme v digitálním světě a tak to funguje. Což je dobře. Část toho materiálu na novou desku nebo na nové desky, uvidíme, jestli bude jedna nebo dvě, vznikla i ve Vegas, kde pánové hostovali, no ale ta nosná struktura, ta vychází z toho, co dali dokupy za poslední rok, dva. Takže leden 2027, už teď je jisté, že mají hotových nějakých 18-19 skladeb, jestli to dotáhnou na 20, těžko říct, ale myslím si, že budeme moudřejší. Taková malá vlaštovka už vyletěla ven, abychom věděli, co od toho čekat, ale jestli to bude mít stejný rukopis, jako jsme zvyklí u Def Leppard, tak tady nemůžou pánové minout cíl. Vy se těšte, v létě bychom se měli dozvědět více, no a dejte tomu šanci. Ale mohli bychom se pobavit o tom, jestli byste vy třeba za sebe s tou 20, téměř 20 songů nějak jako hýbali a udělali z toho dvojalbum, a nebo zůstali u jedné desky a třeba ještě něco svoupli do šuplíku. Jak to vidíte vy, dejte vědět. A teď jedna, která se fakt povedla. Zas na druhou stranu, která se nepovedla od Def Leppard, že jo?

0: Zombie a taky Youngblood tady na rádiu Čas rok v pondělním odpoledním driveu a taky živě na Bloodfestu 27. června v Hradci Králové. Proč o tom mluvím? No jednoduše, je to ten, který převzal štafetu po Ozim, ale to by bylo moc jednoduché pojmenování, protože sám Ozzy si ho vybral a já se vůbec nedivím a vy můžete být třeba u toho. Tím vás nechci k ničemu navádět, ale vzhledem k tomu, že zítra je úterý, opět tajné úterý a u našeho ostrého budíčku, u Boba a Bobka, vždycky vyhráváte vstupenky. Tak třeba se tam objeví i tyhle, to já nemůžu vědět, ale vy se to dozvíte už zítra mezi 8. a 9. Teď ale v playlistu ZZ Top taky Free Fall nebo Kelly Clarkson a určitě bude prostor i pro tu vaši.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Proud, vy posloucháte Rádio Čas Rock, před námi je Kelly Clarkson a dnes naposledy v odpoledním driveu taky muzika podle vás. Objednávejte na 725-33-1155, máme plné sklady.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladí.

0: Držitelka 3 Grammy, autorka textů, televizní osobnost a příležitostná herečka. A taky samozřejmě zpěvačka, že jo, mezi námi děvčaty. Kelly Clarkson tady na rádiu Čas rok, no ale další muziku tu už bude diktovat Petr Jizerky. Z Ostravy, ahoj!
1: No, nazdar, tady zdravý Jablonec. Spod těch vršků tady v tom údolíčku vítr nám vane. První bouři máme za sebou, druhá nás asi čeká během několika chvilek. Jsem tam nějaká kroupá deštíku pohoda.
0: K nám už to leze, a... jako, jo? Takže v pohodě, taky to schytáme.
1: Ne, ale víš to, já jsem hrozně rád, že prší teď, protože já jsem si na Kamenité objednal luxusní počasí a žádné bahnité
0: to
1: nebude.
0: Neříkej to nahlas, protože já to zase schytám od vyplá.
1: Zaříznu černé kůze a prostě to počasí nám do prdele vyjde, když je to poslední ročník.
0: I kdyby černá kůze jel.
1: I kdyby čert na koze, ale jak říká. A protože prostě klasika je klasika, tak já jsem říkal, dáme něco z toho Kamenitého, protože už se nemůžu dočkat. Takže dáme Lautříky.
0: Jsou připraveni.
1: Zdravím rokovou rodinku. Všechny ty bestie od TVho přes Laďu z Maranela, Tatara, Mutáka, z Nendu do Tachova. A prostě na všechny se hrozně moc těším. I na tebe. Doufám, že tam s náma teda popiješ a budeš?
0: Pobudu určitě, tam zbytek se uvidí.
1: No tak to, jako víš, nevidíme se tak často, že?
0: No právě, abychom se potom viděli vůbec.
1: Jinak zdravím celou tu rokovou bandu, která poslouchá tohle skvělý rádio, jsem za vás hrozně vděčný, protože mě už více jak 10 let udržujete při životě a mějte se, opatrujte se, bando roková, čau.
0: Tak jo, s kým se neuvidíme, s tím se na Kamenitém nahmatáme.
1: Jak díkáš.
0: Petěre, tady to máš a já zdravím pod kopečky, čau.
1: Čau, čau.
2: Odpolední drive na rádiu Čas rok.

0: My oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: rok. Připravený je z Brusu nový díl rok speciálu. A tak je Tomáš Michalík, tak si to užijte. A my se slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Tak se mějte. Čau.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baradak.cz.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Dobrý den, no nebo večer. Vítám vás u sledování nového rok speciálu. První z dílů každého měsíce bývají věnovány těm, co slaví narozeniny. Takže dnešní téma je jasné, květnoví oslavenci. Jelikož i květen přináší velký zástup hudebníků slavící narozeniny, mám jich pro vás celkem 6. A ano, na některé, které byste čekali, prostě nedojde. Volba padla na následující. Určitě jsem chtěl zařadit jména, která jsou na rokovém piedestalu. Tam jistě patří i Klaus Meine, ikonický hlas Scorpions. Přitom v roce 1981 měl velké problémy s hlasem a už byl rozhodnutý skončit. Ale naštěstí jej podpora celé kapely přesvědčila o opaku a my jsme mohli dostat ještě mnoho památných písní.

tím, jak dnes zmíním jednotlivé muzikanty, kteří slaví v květnu, tak se promíchají i hudební styly. A po klasice od Škorpíku je tady Rizzy Industrial. Přesně takový, jaký umí Trent Reznor. Americký Šikula slaví 17. května. Letos mimochodem 61. Ale oslava to asi bujará nebude. Už několik let se vyhýbá alkoholu a podobným neřestem. Jinak samotní Nine Inch Nails se momentálně ukládají do takové hibernace, ale rozhodně ještě neřekli poslední slovo.

16. května 1974 se v Kalifornii narodil Sonny Sandoval. Od dětství byl veden ke křesťanské víře. Bohužel v jeho 18 letech mu vážně onemocněla máma a poté taky zemřela. Na jiné myšlenky přišel díky členům kapely Echatos, která ho přijala, no a později se přejmenovali na Pable on Death, brzy zkrácené na POD. A jak všichni víme, z kapely se stala stěžejní grupa nu metalového žánru. A stále jsou tady. A Sonny je stále stejný sympaťák.

Dnešní rok speciál se věnuje hudebníkům, kteří slaví narozeniny v květnu. A nebude chybět ani jedna zpěvačka. 8.5. oslavila narozeniny Candice Night. Americká pěvice je pro všechny především hlas Blackmoor's Night, společného projektu s manželem Richiem Blackmoorem. Ale kromě toho a vystupování s Rainbow vydala i solové album, anebo se tu a tam objeví jako speciální host.

Teď tady mám nejstaršího oslavence dnešního rok speciálu. 28. května oslaví už 81 let John Fogerty. On to byl vždy šikovný hudebník. Posuďte sami, jo? Umí hrát na kytaru, baskytaru, banjo, harmoniku, bicí, saxofon, varhany, piano a prostě na kde co, na co se dá zahrát. My si dáme píseň Have You Ever Seen The Rain od domovských Creedence. Sám Fogerty přiznal, že text je vlastně o blížícím se rozpadu kapely. Jo, tenkrát to mezi členy dost vřelo.

Rok speciál pro tento týden je na svém konci. Dnes květnoví oslavenci a já jsem slíbil šestici klipů. Vlastně všichni předešlí vám asi byli dost známí. Poslední jmenovaný vám asi nic neřekne, ale kapela možná ano. Of Mice and Men pochází z Kalifornie. Vznikli v roce 2009 a o dva roky později se k ním přidal i Alan Ashby. Nemá problém obsloužit basu, kytaru, ale taky sem tam zaspívat. A hlavně se narodil 22. května, takže sem dneska úplně zapadá. Tady máte Of Mice and Men, já vám děkuju a těším se zase na příští týden.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
3: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
7: Radio Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.

Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot. Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

0: musíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.